0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Telegram s adresou svět.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

tu pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát.

Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

seber si to sama. Seber si to sama.

náma. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.

0: značky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Na malý posteli, u koen koitem, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku, střízlivým bolestem.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Pavel Horňák na vlnách rádia Český Blaník je 6. Přeji vám krásné dobré ráno. Co v českém ránu v té první hodince mezi 6. a 7. hodinou nabídnu třeba Pavla Nováka. Nádherná, nádherná, nádherná. Dále tu bude Michal Hrůza pro Emu. Přišla z nenadání, probudila můj život trochu vratký. A písničku Láska má přidá Václav Neska. Láska má, to je světlo v temnu bez naděje. Láska má. Tohle jsou české písničky, které máte rádi a máme rádi na rádiu Český Blaník. Počasí na Českém Blaníku. Obloha toho dnešního dne bude zpočátku většinou jasná až polojasná, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti. Teploty v Čechách mezi 21 a 25 stupni, na jižní Moravě a také na té střední až 30 stupňů. Toliko počasí, přeji vám krásné ráno.
1: Do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obětí na silnicích přibývá. Obzvlášť tragické byly letošní prázdniny, kdy při nehodách zemřelo 98 lidí. Je to o 13 víc než loni a jde o nejvíc zemřelých za posledních 5 let. Tragicky pak skončila i včerejší nehoda na Blanensku, kde mezi Blanskem a Jedovnicí osobní auto smetlo 2 motorky. Na místě zemřela mladá jezdkyně, druhý řidič skončil v nemocnici. Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové přinese výluky, a to hned na 4 tratích, které z města vedou. Omezení potrvá do půlnoci na trase do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Ministerstvo vnitra navrhlo ústavnímu soudu, aby zrušil část vyhlášky Středočeského Pavlova na Kladensku o odpadech. Stanovila totiž slevu z místního poplatku za odkládání komunálního odpadu. Sleva činí 3240 korun ročně za každou nemovitost. Vnitru vadí třeba to, že zvýhodňuje malé domácnosti oproti početnějším a že obchází zákonná pravidla. Jeseníky se dostaly i na poštovní známky. Ode dneška je možné zakoupit aršík s názvem Jeseníky Klenot Severní Moravy. Na kresbě jesenické krajiny je třeba pradět, Petrovy kameny anebo vodopády Bílé Opavy. A víc tomu říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
6: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík 4 známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
5: Aršík připomíná letošní rok chráněných krajinných oblastí, který probíhá pod patronací UNESCO. Tolik zprávy na Českém Blaníku, přeji vám hezké ráno i tobě, Martí.
0: Děkuju, krásné ráno tobě, Moni.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A tu další má pro vás Václav Neckář, jmenuje se Láska má a já vám přeji krásný dobrý den, je 2. září a vy jste si pustili Rádio Český Blaník, za to velké díky.

0: Otabaláš, Bára Basiková, písnička Jesus. Přeji vám krásné dobré ráno, 6 hodin, k tomu 16 minut 2. září. Dnes máme středu a svátek mají všechny Adély, tak od nás jen to nejlepší. Mám tady události, které se váží k datu 2. září. V roce 1919 se stal vlastně rok, kdy po nás začali jít v uvozovkách, po nás šoférech. Ano, v Praze začali v ulicích být dopravní strážníci, dopravní policisté. No jo, no, co naděláte. A rok 2003, Škoda Fabia Kombi, benzinový motor. V 11 hodin dopoledne se stal zázrak. Vyrobilo se 4 miliony těchto automobilů. Je to neuvěřitelné číslo a velký rekord. Tenkrát Škodovka už byla ve spojení s koncernem Volkswagen. A ten začal vlastně v roce 1991. Tolik tedy události toho dnešního dne. Já vám přeji, aby byl klidný a pohodový a s českou písničkou s dobrou náladou.
1: České ráno na Českém vlaní.
0: Tohle už je Vaby Daněk, za chvíli Michal Hrůza nebo Helena Vondráčková.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Jana Vondráčková na Českém Blaníku, to tehdy padal déšť. Přeji vám krásné, dobré ráno, dnes je toto středeční. Včera, tedy při úterku 1. září, jsme tady na Českém Blaníku začali představovat psí plemena. V tento čas lehce před půl. A podle abecedy jsme začali Akitou. Akita Inu patří k nejstarším plemenům na světě. Jeho věrnost k milované rodině je neskutečná, opravdová. A nejznámějším psem tohoto plemene je pes Hachiko, který na svého pána čekal i po jeho smrti na nádraží více než 10 let. A věřil, že se ještě potkají. Tomu se teda říká věrnost až za hrob. Taková je Akita Inu.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Profi voda, s tou se nemusíte.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Karel Gott a písnička Léto, jak má být, a léto pokračuje.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pátek, teploty 30 stupňů Celsia, a jaké počasí přinese dnešní den, pojďme postupně. Tohle už je meteoroložka Marie Odstrčilová. Přeji hezké ráno. Maruška, jak je teď aktuálně v České republice?
2: Dobré ráno, zatím je oblačnosti nejvíce na Moravě a ve Slezsku, zejména na střední, jižní a východní Moravě, a pak také na severu Čech, tady je oblačno, přechodně i zataženo. Teploty jsou docela nízké, klesly na 13 až 9 stupňů Celsia a vítr ten fouká jen slabý, proměnlivý, anebo je bez větří.
0: To musím potvrdit, ráno bylo skutečně chladnější i mně. Jaký dnešek bude, co z toho všeho?
2: Oblačnosti bude více, než bylo včera, nebude ale pršet, bude tedy zpočátku jasno nebo polojasno, ale postupně může být přechodně i zataženo a ojedinělé přehánky se objeví zejména na horách. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 27 stupňů, takže takový příjemný den na začátku září. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, přechodně od západu až severozápadu.
0: Tak velké díky za tuhle předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český Blaník. To je Blaníček.
0: A hrajeme si další pohodovou českou Brontosauři pro vás.

0: Pavel Novák, písnička Nádherná láska. Přeje hezké ráno, za 2,5 minuty už je 6:45. Jak velice dobře víte, od nás Rádia Blaník v Mariánských Lázních je park miniatur. Tady najdete zmenšeniny těch nejkrásnějších českých, moravských a slezských hradů, zámků a také památek. A jen tak prý nezmizí, což nám potvrdil starosta města Mariánky, tedy Mariánské Lázně, Martin Hurajčík.
1: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemium o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemium 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého, anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
0: Takže miniatury by měly v Mariánských Lázních zůstat minimálně do roku 2056. Tak jako kreánci se máme šanci tam opět vypravit v těch dalších dnech. Já vám popřeji krásné dobré ráno, popřeji ho především teď aktuálně tedy do západních Čech a my si dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Jakéže to budou, to vás zajímá? Dobrá, prozradím Kabáti a Burlaci a za chvíli Mis dobrých nadějí a báječná Hanička Zagorová.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Český blaník.
8: Český blaník.
9: Český blaník.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: už je 7 hodin. Já vám přeji krásné dobré ráno. Posloucháte rádio Český Blaníka. Za chvíli tu budou Dalibor Janda.
1: Žít jako kaskadér.
0: Taky vohnouti.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem
0: omámen. A nebo Kutil skupiny Činasky.
1: Jsem Kutil, mám malou dílu, víc mě nezajímá.
0: To je Vončo, přesně takhle hraje rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno až polojasno, odpoledne večer místy i oblačno. Teploty v Čechách do 25, na střední a jižní Moravě i 27 stupňů.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: Informace ze silnic má Hanka. Hani.
4: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Komplikace jsou dnes po ránu na dálnici D6, která je na 10. kilometru ve směru do Prahy po hromadné dopravní nehodě stále uzavřená. Odklon dopravy policie provádí exitem 12 Unhošť. Na nájezdu z dálnice D11 na D35 dejte pozor na 84. kilometru. Teď čerstvě se tu srazilo osobní auto s nákladním. A pozor i na dálnici D48, kolona je na 26. kilometru směrem na Olomouc kvůli nehodě osobáku, který skončil ve svodidlech. A to je z dopravy prozatím vše. I dnes vám přeju šťastnou cestu.
0: Děkujeme, Haničko. Kdyby cokoliv na českých, moravských, slezských dálnicích, silnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici na čísle 720 83 63 07.
5: Prosím vás, autobus do Mělníka?
6: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
7: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda by měla častěji upravovat kritéria rozdělování daní krajům a obcím. Při zahájení školního roku a následném jednání se zástupci obcí to řekl prezident Petr Pavel. Třeba u krajských samospráv jsou tato pravidla nastavena už přes 20 let a neodpovídají aktuálnímu stavu rozpočtu samospráv a tuzemské ekonomiky. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje 10 studentů a k ním víc říká generální ředitel sklárny Moser Martin Dvořák.
11: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechtovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
4: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst, kde vyslechnou čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností. Hlavním dějištěm Noci literatury zůstává Praha, kde bude už po 20. Ukrajinský prezident Zelenský varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. Ruský prezident Putin na to reagoval tím, že slova Zelenského neslyšel, ale že z něj jako státní terorismus. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju, krásné ranko přeji.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 4,5 minuty, za chvíli písnička dne od Marie Rotrové Večerem zíčkaná. Ovšem před námi jsou písničky Michla Penka, ta bude o bláznech, Drž se zpátky chlapče můj a Pavel Bobek. A tohle už je Petr Novák. Dobré ráno.

0: Rádio Český Blaník a tohle byl Michal Pank. Za chvíli Kutil, skupiny Činaskia nebo Dalibor Janda. A ještě předtím...
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Ano, je to tak, je tady Marie Rutrová, Večerem zíčkaná. Tahle hitovka jak vznikla? Maruško, pověste nám.
3: Večerem zíčkaná, no to je písnička, kterou napsal můj pianista z ostravské skupiny Flamingo, později přijmenované na Plameňáci, Vladimír Figar, společně právě s Jardou Vikrentem. Oni psali spolu hodně, i z Kořápky ořechu napsali společně. A ta písnička, to je zvláštní. Já jsem, když byli v Lucerně, každý rok se konaly takové dny suprafonu, jmenovalo se to Hity suprafonu a byla u toho Československá televize, tenkrát ani žádná jiná nebyla, že jo. A pamatuju si, když jsem tu písničku zpívala, tak jsem byla skoro blondýna. A to byl takový úlet, že jsem měla odbarvené vlasy. A když jsem s tou písničkou přišla před publikum v té Lucerně, tak se strašně líbila. Na to nezapomenu, jako vlastně ji slyšeli, myslím, poprvé tenkrát. A úplně nadšené publikum, tak ji zpívám pořád a líbí se furt stejně.
0: A my se na ní těšíme, já ji posílám právě teď. Marie Rutrová a Večerem zíčkana.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Dalibor Janda tady na Českém Blaníku a písnička Žít jako kaskadér. Co dál, tak třeba vohnouti. Slovenská skupina Elan, aj keď bez penězí, a podíváme se také na české, moravské a slezské počasí. A gratulace právě dnes letí všem Adélkám. Adéli, užijte si to, krásný sváteční den.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na rádiu Český Blaník.
12: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Slovenská skupina Elan tady na českém Blaníku 6,5 minuty po půl osmé. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: A to přeji také do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam už je meteorložka Marie Odstrčilová. Hezké ráno, Maruško, jaké je to ráno v Česku?
2: Dobré ráno, zatím je oblačnosti nejvíce na Moravě a ve Slezsku, zejména na střední, jižní a východní Moravě. A pak také na severu Čech, tady je oblačno, přechodně i zataženo. Teploty jsou docela nízké, klesly na 13 až 9 stupňů Celsia a vítr ten fouká jen slabý proměnlivý, anebo je bez větří.
0: Takové je tedy dnešní ráno, co dnešní den, co máme čekat?
2: Oblačnosti bude více, než bylo včera, nebude ale pršet, bude tedy zpočátku jasno nebo polojasno, ale postupně může být přechodně i zataženo a ojedinělé přehánky se objeví zejména na horách. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 27 stupňů, takže takový příjemný den na začátku září. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, přechodně od západu až severozápadu.
0: To byla Marie Odstrčilová, Český hydrometeorologický ústav. Já moc krát děkuju, mějte se krásně, krásné ráno a teď už posílám Lucii Bílou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: České ráno
1: na českém Blaníku.

0: Stále posloucháte Rádio Český Blaník a tohle byl báječný Václav Neckář a Helena Vondráčková. Znám jednu krásnou zahradu. Za chvíli to má Michála Kocába nebo Petra Reská písničku Budíky. A také se vás zeptám, jakou písničkou českou nebo taky slovenskou by vás po ránu potěšil Český Blaník. Proč to říkám? Protože v 8 hodin a zhruba 10 minut budeme hrát na přání. Na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Právě sem nám pošlete hlasovou zprávu a nechte nám tam název písničky, anebo nějakou tu gratulaci, anebo jenom napište. Je to na vás, těšíme se na to.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

na to schází nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

0: Báječné ráno, bylo 8 hodin, vy posloucháte Rádio Český Blaník, vaším průvodcem je Martin Císař a tohle je České ráno. V něm za chvíli Brouci od Mandraže. Ty máš hlavně brouky. Mám tu skupinu Lucie. Srdce odebírá. A nebo Ivetu Bartošovou. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, jasno až polojasno, odpoledne k večeru přibývání oblačnosti, v Čechách do 25, na střední a jižní Moravě až 27 stupňů. Toliko počasí, teď míříme na silnice za Ankou.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Přeji vám pěkné ráno, jsou tu další zprávy z dopravy a vítá vás Hanka Koterová. Silný provoz je na Pražském okruhu, po pojíždí se obousměrně asi 10 minut kolem Ořecha, navíc na 78,5 kilometru směrem k D1 na úrovni Herinku došlo teď po ránu k dopravní nehodě. Před Prahou pak počítejte se silným provozem a s kolonou zhruba na půl hodinky na dálnici D6. Tady na 10. kilometru se došetřuje hromadná dopravní nehoda. Na D8 na 85. kilometru směrem do Prahy zablokoval kamion vjezd do tunelu, který zůstává stále uzavřený. A silný provoz a kolona je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Ztratíte 10 minut a brzdí se u Holubic. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
0: Děkuji, Hanko. Kdyby cokoliv v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Šťastnou cestu. Za chvíli zprávy a Monika.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zprávy na Českém plání.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. S koncem prázdnin přibylo ve městech aut. Někde navíc stále trvají uzavírky, které dopravu ještě komplikují. Je to i případ klíčové severní trasy do pražských Davids. Silnice ve směru od Roztoka jsou dola, má teď jen jeden pruh. V koloně aut musí stát také autobusy MHD, které nabírají až 15-minutová zpoždění. Břeclavská tiskárna už začala s tiskem volebních lístků pro podzimní volby. Hotovo musí mít do 15. září, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Na jejich tisk letos spotřebuje na 800 tun papíru. Komunální a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Hasiči z celého Česka změří své síly. Už v pátek začne v Hradci Králové mistrovství republiky v požárním sportu, kam zamíří stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Jaký bude program, ví mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
4: Mistrovství odstartuje v pátek odpoledne výstupem na cvičnou věž. Sobota pak bude patřit disciplínám na atletickém oválu, kde se poběží stovky s překážkami, a v odpoledních hodinách odstartuje také závod štafet.
3: Mistrovství vyvrcholí v neděli požárním útokem. Čtyři čeští tenisté zabojují na US Open o třetí kolo. Na betonových dvorcích v New Yorku budou hrát Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka. Nikolu Bartuňkovou pak dnes čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarifové, kde vede po prvním setu 6-1. Tolik zprávy na Českém blaníku a opět je tu Martin Císař.
5: Jsem tu a přeji krásné dobré ráno. Já tu s vámi budu ještě celou hodinku a potom už se na vás bude těšit Veronika. To by mě zajímalo teda, Moni, co asi dělá.
6: Že teď snídá.
5: Ty si myslíš, že snídá?
6: Já si myslím, že snídá a určitě má něco italského, protože Itálii miluje.
5: A to je pravda, ona má ráda ta italská jídla.
6: Občas nám něco dobrého přiveze.
5: Tak Veroniko, jestli posloucháš, tak tě zdravíme a samo sebou všechny posluchače. Hezké ráno přejí.
6: Krásné ráno, Monika.
5: Martin.
2: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
5: A jedeme dál hezky česky. Naše zprávařka by mohla představit tu písničku. Kdo to je tohle?
6: Já neslyším, nemám sluchátka, kouknu.
5: Iveta Bartošová. Jo, pro vás.
6: Já tady se slyším.
5: Jo, takhle.

0: František Ringo Čech a písnička Já už jdu za půl minutky 8:45. Já vám přeji hezké ranko.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Je to posluchačka Žaneta, kterou zdraví Martin a posílá písničku Milana Drobného. A písnička je se skazem si ta nejlepší holka na světě. Ovšem máš i své problémy stejně tak jako já. Tak doufám, že to všechno vyžehlíme a já teď aktuálně žehlím touhle krásnou písničkou Azurové ráno. Dobrá, tady je na vaše přání Milan Drobný.
2: Písnička na

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

ať si velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj. O dětství pak o lásce.

0: Ještě 5 minut a máme 8:30. Posloucháte rádio Český Blaník, za to velké díky. Hezké ráno přeje Martin a za malou chvíli už to budou mandraže a brouci. A mám tady také informace o počasí. Přihlásí se meteoroložka Marie Odstrčilová. Jaké je to dnešní ráno, už teď naznačím, že citelně chladnější. Nicméně přes den nás čeká krásný letní den. Více na tohle téma už za chvíli na Českém Blaníku.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 6. září do Baumaxu v Praze Michly.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na baumax.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky s čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: 4 minuty po půl posloucháte Rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se nám hlásí meteoroložka Marie Odstrčilová. Přeji vám hezké ráno. Jaké počasí v Česku panuje?
2: Dobré ráno. Zatím je oblačnosti nejvíce na Moravě a ve Slezsku, zejména na střední, jižní a východní Moravě. A pak také na severu Čech. Tady je oblačno, přechodně i zataženo. Teploty jsou docela nízké, klesly na 13 až 9 stupňů Celsia a vítr ten fouká jen slabý, proměnlivý, anebo je bez větří.
0: Jaké počasí přinese dnešní den?
2: Oblačnosti bude více, než bylo včera, nebude ale pršet, bude tedy zpočátku jasno nebo polojasno, ale postupně může být přechodně i zataženo a ojedinělé přehánky se objeví zejména na horách. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 27 stupňů, takže takový příjemný den na začátku září. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, přechodně od západu až severozápadu.
0: Tolik informace o počasí a meteoroložka Marie Odstrčilová. Děkuji vám, mějte se hezky.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český Blaník. To je Blaníček.
0: České písničky, které máte rádi, ty jsou tady na Českém Blaníku doma a důkazem jsou další parádní. Karel Zich, Já ti zpívám, za chvíli taky Marek Ztracený, Helena Vondráčková a tohle to už je Jiří Korn. Ještě tě mám plnou náruč. Já vám přeji hezké ráno.

když výliv už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést.

tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád, jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale...

0: a ty jsi důvod. Dobrou noc.
1: Karel Zich a písnička Já ti zpívám, posloucháte rádio Český Blaník a za 8:45. Hezké ráno.
2: Letní koncerty
3: Rádia Blaník.
1: A Rádia Český Blaník jsou v plném proudu. My se na vás těšíme už tento pátek, kdy dorazíme do Prostějova. Začínáme v 16 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Na místě zaspívají Janek Ledecký, skupina Slza, Blanická kapela i Petr Kola.
4: Když láska krouží a touží.
1: O den později, tedy v sobotu 5. září, přijedeme do Pardubic. Tady začínáme v 11:30. Dopoledne na Perštýnském náměstí vystoupí Petr Nať, Vojta Nedvěd, Blanická kapela, No Name anebo Olga Lounová. Vstupné se na letních koncertech Rádia Blaníka, Rádia Český Blaník samo sebou neplatí. A navíc se můžete stavit i pro náš speciální dárek. Sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už brzy možná přinese spousty peněz. Pozor, naše velká akce začíná už tento pátek, kdy jednomu z vás přivezeme nějaké ty peníze. Bude 1, 2, budou 3, bude to 5, 7 nebo 100 000 korun ve finále. Tak co, máte už doma tu samolepku od Centropolu a Rádia Blaník? Já bych do toho šel, protože vám přihraje krásné peníze. Tak se pro ní stavte v pátek Prostějově nebo o den později, tedy v sobotu v Pardubicích.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: V dalších minutách tu budou Marek Ztracený, Helena Vondráčková nebo písnička Když milenky pláčou a Karel Gott. Tohle všechno do 9 a po 9 hodině už se těší Veronika Rážová. Užijte si den s Českým Blaníkem.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
12: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
13: Pamatujete si?
14: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
15: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
14: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
16: 12. září, Johan V. Třebívlice.
14: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu.
17: cenu, když mobily,
18: tak Mironet. Klikni dvakrát.
19: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
20: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
21: Český.

0: Tuhle písničku jste určitě mohli slyšet kdysi dávno v roce 1974 v podání Johna Denvera. Annie's Song se jmenovala, a nebo taky v němčině Die Freude am Leben kann niemand uns nehmen. No ale tentokrát to byl Karel Gott, Když milenky pláčou. Za pár vteřin už tu je 9. hodina, s vámi je Veronika Rážová a my si dáme v příští hodince třeba MIG 21. Těšte se i na kabáty, s těmi se vydáme na sever. A dobrý kafe, to nám nabídne Lucka Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Tak já doufám, že dobrý kafe vám taky voní na stole, že máte snídaní nebo jste po snídaní a k tomu hlavně máte naladěný Český Blaník, protože i tentokrát to bude stát za to.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují teď krásné dny. Nakonec včera jsme se dočkali velmi příjemného počasí a tahle tendence bude pokračovat alespoň dneska. Očekávejte, že nejvyšší teploty v Čechách se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na jihu Moravy bude až 27, na horách kolem 17. Takže nás čeká krásný den se skoro jasnou až polojasnou oblohou. Pokud by mělo pršet, tak jen zřídka a jen na horách. Už za chvilku to budou zprávy a po nich další české písničky.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 3. až 13. září, Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Informovali o tom Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Jeseníky se nově dostanou i na poštovní známky. Ode dneška je možné zakoupit aršík s názvem Jeseníky Klenot Severní Moravy. Na kresbě jesenické krajiny je třeba pradět, Petrovy kameny nebo vodopády Bílé Opavy. Více dodá mluvčí České pošty Matyáš Vítík.
8: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík 4 známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
7: Aršík připomíná letošní rok chráněných krajinných oblastí, který probíhá pod patronací UNESCO. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. No a tenistka Daria Vitmanová dohrála na Grand Slamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech. Duel Nicoly Bartůňkové s Egypťankou Šarífovou kvůli dešti odložili na středu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne s Českým Blaníkem, 9. hodina odbyla, s vámi je Veronika Rážová. Za chvilku to bude i Pepín Novaněk, ale ještě předtím třeba Jana Kratochvílová.

0: to Čech, to rekord.
1: Když se tak dívám kolem sebe, ani u nás nejsou kytky, ale co je tu, tak to je Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A ten pro vás má dnes křišťálový kousek.
2: Do České knihy rekordů evidujeme i křišťálovou lebku. Dokázal ji vytvořit Jaroslav Dejv Šlechta. Vybrousil ji z jednoho kusu křišťálového skla. Inspiroval se přitom takými těmi známými archeologickými nálezy. Ta lebka má hmotnost více než 6 kg a my jsme hrozně rádi, že v budoucnu máme slíbeno, že se objeví i v expozici Muzea rekordů.
1: Tak to je krásný příslib, tak gratulujeme Pepíno a děkujeme. Těšíme se zase na to, co si pro nás na příště nachystáš. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku Karel Kryl, Lucka Bílá a nebo Tři sestry.
0: Co Čech, to rekordman
3: na Českém blaní.
4: Preso depende del trabajo.

0: Vždycky, když slyším tuhle písničku od Karla Kryla nebo vlastně i Dana Landy, tak si vzpomenu na svá školní léta a hodiny latiny. Posloucháte Český Blaník a my si dáme teď další české písničky, které máte rádi. Ale dokonce to bude jedna slovenská od Darinky Rolincové. Předtím ještě Xindl X anebo Kabáti. A už za chviličku se podíváme na to, čím je významné 2. září. Tak si na to počkejte.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Titon.
9: Seta od Ditonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
11: Ty nejhezčí, které znáte.
12: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
11: i dobré zprávy. Český Blaník. Rádio Český Blaník.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět. A já nepatřím do starého železa,

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl úžasný výlet do Bájí spolu s Alešem Brychtou. Teď se pojďme vrátit zpátky do kalendáře, protože tam je dnes psáno, že je 2. září, což je pravda. Taky, že svátek slaví všechny Adély, takže Adélky, všechno nejlepší od nás. No a kdo také slaví, tak to je třeba mexická herečka Salma Hayek, která má neuvěřitelných 60 let. Řekla bych ovšem, že podle toho, jak vypadá, je to alespoň o 20 méně. Keanu Reeves, tak kanadský herec, ten dnes oslaví o 2 více, tedy 62 let. No a ještě bych ráda připomněla, že dnešek je národním dnem borůvkových nanuků. Pokud byste tedy šli někde kolem zmrzliny a dali si třeba zrovna borůvkovou, myslím si, že je to ideální způsob, jak tento úžasný den oslavit. No a pokud chcete slavit ještě více a chcete ještě víc zmrzliny, podívejte se na naše sociální sítě, protože právě tam vám dáváme skvělou příležitost dobrý nanuk, dobrou zmrzlinu vyhrát. Najdete nás jako Český Blaník a já si myslím, že to už znáte. Instagram i Facebook, jsme tam aktivní, dennodenně tam přibývají nové příspěvky a jak už jsem říkala, nenechte si ujít tuhle sladkou, dobrou soutěž. Před námi jsou další české písničky, ať vám taky neutečou. Dáme si Helenku Vondráčkovou anebo kapelu Krištof.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Festival chutí, Jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Jsme Český Blaník.
13: A najdete nás i na síti všech sítí.
12: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
13: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta.

0: Dalibor Janda, vždycky jsem to já na Českém Vlaníku. 10. hodina je tady zcela přesně a po ní si dáme třeba kapelu Slza.
1: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách.
0: Jejich fotky, budou to i pocity Tomáše Kluse.
1: Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš.
0: A dorazí i Michal David.
1: Živo.

0: Tím to budou zprávy a taky něco málo o počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnešek bude vydařený, máme se na co těšit. Obloha jasná až polojasná. Postupně sice může přibývat mráčků, ale přehánky by se mohly vyskytnout pouze a jen ve vyšších polohách. 21 až 25 stupňů, to jsou denní maxima v Čechách, na jihu Moravy až 27. Pokud vyrážíte na hory, tam se dočkáte kolem 17 stupňů. Koukám, že v noci pak bude daleko tepleji, než to bylo dnes. 16 až 12 stupňů Celsia. No a pokud jste zvědaví na zítřejší den, tak i zítra bude krásně. Očekávejte, že teploty se budou houpat stejně jako dnes mezi 21 až 25 stupněm v Čechách a na jihu Moravy opět o 2 stupínky tepleji. Jak jsem říkala, za chvilku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely 2 učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. K nim více řekne generální ředitel sklárny Moser David Dvořák.
6: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
5: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. No a první fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se od 18 utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: A teď už otevíráme další hodinu, krátce po 10. s Haničkou Zagorovou. Rande u zdinářků.
7: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Já nevím jak vás, ale mě přesně takovéhle písničky postaví na nohy. Tak pokud třeba zrovna vstáváte, tak já věřím, že vás slza taky probrala. No a co vás probere, tak určitě, tak to je informace o tom, co se bude konat v Benešově. Právě tam to teď zamíříme, protože kultura tam neumírá ani na podzim. S pozvánkou na příští víkend už je tady pan místostarosta Jakub Hostek.
1: Rodinný den na Sladovce proběhne letos úplně poprvé a jde o akci pro rodiny s dětmi. Čekají vás sportovní kluby, soutěže, ukázky parkouru, skateboardingu, lezení, technika integrovaného záchranného sboru, tvořivé dílny i spousta další zábavy. Přijďte si užít den plný pohybu a vyzkoušet si, co všechno Benešov nabízí. Těšíme se na viděnou v sobotu 12. září v Benešově na Sladovce.
0: Tak vidíte to, pokud byste měli ten příští víkend cestu do Benešova, určitě neprohloupíte. A hlavně, vemte sebou děti. No a před námi už jsou další české, ale i slovenské písničky na českém blaníku. Karel Gott, skupina Tým, anebo Tomáš Klus a Pocity.
2: Radio Český blaník.

0: Farná má hlavně hlas jak zvon, o tom jste se mohli přesvědčit, pokud jste dorazili na některý z jejich koncertů, a nemluvím jenom o koncertech v Edenu, které byly vele úspěšné, všechny tři, jeden jako druhý. Nicméně pokud máte tuhle zpěvačku rádi, tak teď už ji máte zase možnost vidět trošičku v jiné pozici, a to v roli koučky, respektive soudkyně v Superstar, která už právě běží. No a já si myslím, že pokud byste chtěli někoho, kdo bude skutečně spravedlivě hodnotit, a zároveň na to zkrátka a dobře má, protože ten hlas, to nadání i ty zkušenosti tam jsou, tak si myslím, že rozhodně budete Evě Farné nakloněni i v tomhle případě. Takže užijte si ji, ať už ji uvidíte kdekoliv, jakkoliv, za jakýchkoliv okolností, nebo ať už ji uslyšíte tady u nás na Českém Blaníku, protože my si ji tu velmi rádi hrajeme. Stejně jako třeba Reddy Kirken anebo Michala Davida. Ti přijdou už za okamžik.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
4: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Rádio Český Blaník.

0: doslova nahrála s těmi přáními. Nemáme tu galaxii přání, my tu máme písničky na přání a já vám dávám tu možnost, abyste si hned teď napsali o písničku na přání. Vemte do ruky telefon a napište na 720 83 63 07, kterou si přejete a nebo kterou víte, že chcete pro někoho, komu udělá zaručeně radost. Třeba nějaké Adélce, protože Adélky dneska slaví svůj svátek. No a já doufám, že ten z vás, který napíše, tak potěší i sám sebe tou písničkou, protože opravdu máme tu širokou škálu písniček, takže na výběr máte ze spousty českých krásných písní. No a pokud mi to chcete říct, nejenom napsat, tak máte možnost nahrát také hlasovou zprávu, a to prostřednictvím WhatsAppu. Pište na stejné číslo, tedy 720 83 63 07, na které budete i nahrávat případné hlasovky, ovšem pozor, pozor, hlasovky jedině přes WhatsApp. Já se moc těším na písničku na přání, bude tu za půl hodiny. Do té doby máte ještě, dá se říct, dost času na rozmyšlenou, ale pozor, myslete na to, že kdo dřív mě napíše nebo nahraje, ten bude mít písničku. Do té doby něco od nás, David Koller anebo Jirka Schellinger.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Příští dny medové, no tak uvidíme, jaké budou příští dny. Tohle byl Víťa Vávra s Věrou Špinarovou na Českém Blaníku jen krátce před 11. hodinou. A já už samozřejmě chystám další písničky na tu příští 60-minutovku. Jedna tu bude podle vašeho gusta, o tu si píšete na 728 36 307, no a jinak nabídnu třeba Marka Ztraceného. Taky Petra Jandu, Nějak se vytrácíš, má lásko.
1: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: A bude tu i úžasná variace na renesanční téma. Ano, ta od Vladimíra Mišíka.

0: Teď už se pojďme podívat na to, jaké počasí nás dnes a zítra čeká.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dá se říct, že to bude jako přes kopírák. Do 25 stupňů v Čechách na jihu Moravy až 27 zítra, 28 dnes, dokonce to vzrostlo o stupínek. Na horách očekávejte kolem 17, většinou bude jasná až polojasná obloha. Postupně bude místy oblačno a na horách by tu a tam mohlo lehce sprchnout, ale neočekávejte naštěstí nic vydatného. Noční teploty 15 až 11 stupňů. Už za chvilku tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů Celsia, tropické dny i tropické noci. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti. Jak to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda?
8: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
7: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Revoluce v čištění zubů. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. No a rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro rok 2027. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu. Tolik další zprávy. Přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 11. hodině a vy posloucháte Český Blaník a dobře děláte. Za chviličku někomu z vás uděláme radost písničkou na přání. Do té doby si ale dáme Marka Ztraceného, Arakaina Dimitri a nebo Ivetu Bartušovou, Když láska schází na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Hned několikrát denně tu máme každý všední den písničku na přání, tedy děláme radost někomu z vás a dáváme vám taky možnost, abyste se stali takovým hudebním dramaturgem Českého Blaníku. No a právě v tuhle tu chvíli otevírám naši SMS bránu s číslem 720 836 3307 a je tu zpráva od Janči, která píše: krásný den všem do rádia. Prosím o nějakou pěknou písničku pro všechny Adélky, zvlášť pro kamarádku Adélku do Podzámčí a pro vnučku Adélku do Postřekova, která jde dnes poprvé se učit hrát na housličky. Snad vydrží. A také všem Adélkám přeji vše nej a ať se jim splní všechna přání. Písničku nechám na Verunce, ta to zvládne. Krásný den všem a moc děkuje. Janča. Tak Jančo, děkuju za tu důvěru, kterou jste mi svěřila. A mě inspirovalo to, že vaše vnučka Adélka se učí hrát na housličky. A aby to vydržela, tak tady pro ní mám, já si myslím, taky takovou pěknou motivaci a inspiraci. Eva Pilarová a Montyho Čardáš. A že tam těch housliček zní víc než dost.
1: Písnička na přání.
0: Na Českém Blaníku.

0: Tak já jsem se tady při té písničce tak hezky zasnila, jak to těm dámám spolu ladí. To byla Petra Janů a Hanka Zagorová. Duet, který naspívali v roce 1985. Možná, že pro vás bude stejně jako pro mě bylo překvapením zjištění, že hudbu k téhle písničce složili Benny Andersson a Björn Ulvaeus ze skupiny ABBA. A já si myslím, že tahle ta písnička se tak vydařila. Původně byla uvedena v muzikálu Chess, že se vůbec nedivím, že k ní vznikl český text, který napsal Zdeněk Borovec a že ho tyhle dvě úžasné dámy s báječnými hlasy naspívaly. Tak jsem ráda, že jsem to s vámi mohla sdílet a teď pokračujeme dál. Zase další české písničky nás neminou. Za chviličku Krištof a Sima Martausová nebo Vladimír Mišík.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Český Blaník.

0: Užívat si Olgu Lounovou můžete mimo jiné i na našich letních blanických koncertech, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně pojďme se teď podívat na silnice, ne tak docela, spíš na naše automobily. I když ceny paliv letos pořádně povyrostly, tak si představte, že Češi v tankování rozhodně nebrzdí. Naopak za první polovinu roku jsme natankovali neuvěřitelných skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, což je o 3% víc než v loni. A benzín, tak ten samotný vedl ještě výrazněji. Jeho spotřeba vzrostla o 4%. Takže zatímco naše peněženky u stojanů možná trochu pláčou, tak řidiči evidentně šlapou na plyn, a to i přesto, že je takový rozmach elektromobilů. Zajímavé taky je, že u hranic tankují například i řidiči z Německa, Rakouska nebo Slovenska, protože i přesto, že u nás ceny vzrostly, tak pořád ty naše čísla jsou pro ně výhodnější než ty jejich. Tak schválně, jaká bude bilance druhého pololetí, jsem na to moc zvědavá, protože když jsem posledně tankovala, tak musím říct, že plakala nejenom peněženka, že jsem málem plakala i já. Před námi už jsou další české písničky, ty nám snad zvednou náladu. Třeba Oceán a Ráchel na Českém blaníku.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
11: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
10: To bude peněz.
11: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
10: Více na pískfest.cz.
12: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klub...
12: Připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i...

0: Tak nám do Marušky Rotrové začala houkat siréna, tak jako každou první středu v měsíci. A víte, jak dlouho už posloucháme tento zvuk sirény, která právě teď dohoukala? Představte si, že už je to od října roku 2002. Tehdy se sirény rozezněly úplně poprvé. Tenhle nepřerušovaný zkušební tón trvá dohromady 140 sekund. No a je to taková důležitá zkouška, která vlastně testuje provoz sirén před případným nějakým nebezpečím. Takže musíme být připraveni na to, aby výstraha byla za každých okolností funkční. A jak bylo slyšet, funkční alespoň tady u nás v Praze je. Před námi už jsou další české písničky, které vám budu posílat mezi 12. a 13. Dáme si třeba Ivu Hajnovou. Taky Tenkrát od Miraje. A dorazí i báječná ženská Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Doufám, že báječné budou i zprávy, které tu budou za pár okamžiků.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že během dneška vystoupá rtuť teploměru v Čechách až k 25, na jižní Moravě až k 28 stupňům. Zítra naměříme v Čechách také do 25, na Moravě do 27 stupňů a stejně jako dnes, obloha má být především jasná nebo polojasná. Za chviličku už zprávy a po nich další české písničky.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ještě letos v únoru obhajoval vyšší podporu v nezaměstnanosti. Vláda teď přitom plánuje podporu od ledna snížit na původní úroveň. Jako jeden z důvodů ministr uvádí nízkou nezaměstnanost a dostatek pracovních nabídek. Výchova dětí přináší situace, se kterými se rodiče někdy sami nevědí rady. Potvrzují to i údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Jaká jsou konkrétní čísla, ví zástupkyně linky bezpečí Michaela Klovcová.
9: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
8: Ti mohou kromě telefonního čísla využívat i e-mailové poradenství nebo chat. Tomáš Jiříkovský odvolal svůj miliardový dar ministerstvu spravedlnosti. Jako důvod uvedl nevděk. Ministerstvo se o jeho rozhodnutí dozvědělo v půlce srpna. Šéf rezortu Jeroným Tejc to označil za další riziko bitcoinové aféry. No a hokejisté Plzně chtějí v nadcházející sezóně navázat na povedené vystoupení v minulém extraligovém ročníku, který pro ně byl nejlepší od sezóny 2018-19, zakončené ziskem bronzových medailí. Úspěšní chtějí být i na mezinárodní scéně. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 12 hodin a 6 minut a tady už je Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr.

0: Kdysi to Toni Braxton naspívala jako Unbreak My Heart, ovšem tohle je Iva Hajnová a její písnička Lhář, stejně tak pěkně vydařená. Před námi už je ale takové příjemné pohádkové téma. Představte si, že vzniká nová česká pohádka a český Blaník u toho rozhodně nemůže chybět. Natáčení Líného království už je v plném proudu a krále si v něm zahraje Jaroslav Plesl.
1: Krále hraju poprvé. Já jsem teda hrál prince, ale na divadle. Jo, to jsem hrál dokonce dvakrát. Hrál jsem Hamleta ve dvou na studování. Ale jako na prince jsem asi nebyl dostatečný fešák. Jo, to už mi říkali na škole, na JAMU. Říkali, ty máš na prince takový pokřivý zuby, nech si to srovnat. A já jsem si je nenechal srovnat, protože je to prostě originální. Jo? Pan David Ondříček, ten mě zase naopak chválil za to, když u něj teďka točím cokoliv. Teď jsem točil Grand Hotel, nebo teďka film, který bude za chvíli do kin, který se jmenuje Kluci to vidí jinak než holky. Tak on mi pořád říká, hraj to tím zubem, furt ukazuj ten zub. Takže princové mě minuli, ale zase oni ty princové jako pohádkoví. Jako oni jsou stateční a tak, ale co s tím?
0: Ano, my máme za to, že král je určitě ještě významnější role než princ, takže gratulujeme Jaroslavu Pleslovi k úžasné roli a těšíme se hlavně na výslednou pohádku. Teď už další české písničky, třeba jedna od Miraje, Tenkrát.

0: Báječnou ženskou od Michala Tučného zná snad každý, vznikla v roce 1981. Ovšem ještě o 10 let dřív vznikla originální verze písničky, která se jmenuje Good Hearted Woman a složili američtí countryoví bardi Waylon Jennings a Willie Nelson. Nápad na složení téhle písničky a inspiraci dostali v motelovém pokoji, kdesi v Texasu, a to při hraní pokru. No a nutno dodat, že česká verze, tak ta je inspirovaná hudbou nejenom touhle písní, ale textem hlavně manželkou Michala Tučného, Martou Tučnou, která skutečně byla báječnou ženskou, údajně byla loutkoherečkou a často cestovala do zahraničí a odtud svému milému muži vozila v té době nedostupné desky s americkou country muzikou. No a právě tam Michal Tučný čerpal inspiraci. Tak není divu, že jeho písničky jsou tak dobré a oblíbené. No a před námi už jsou další krásné kousky, třeba Zuzana Michnová a Marcias s Luisem.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
4: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
5: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
6: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
10: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
9: Tři ve tři
10: na Českém Blaníku.
9: Rádio Český Blaník.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozená?
1: Teď.
0: Narozená kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

Divoký byl na Českém Blaníku. Já mám takový pocit, že stále děláme víc pro to, aby na ulicích a na silnicích bylo bezpečněji. A stejně to platí i v Praze. Pražské tramvaje totiž dostanou novou zbraň proti takzvaným mobilním zombíkům. U zrekonstruované trati nad Národním muzeem budou při průjezdu tramvaje blikat přímo chodníky. Červené světelné pásy mají totiž upozornit hlavně ty, kteří při chůzi sledují displej a okolní svět tak trošičku nevnímají. Takže pokud jdete Prahou s mobilem v ruce a najednou vám začne blikat chodník pod nohama, tak není to nový efekt Instagramu, ale je to přijíždějící tramvaj, takže buďte ostražití, opatrní a hlavně ideálně, když přecházíte nebo když jdete, zkuste se raději do toho telefonu nedívat. Já si myslím, že bezpečnost je to nejdůležitější, co bychom měli dodržovat a na co bychom měli myslet, a myslím si, že žádné opatření zkrátka s tím, zda budeme nebo nebudeme koukat do telefonu, bohužel nic nenadělá. Tak ruku na srdce, kdo z vás přecházel a přitom koukal do telefonu? Já se osobně snažím to nedělat, ale samozřejmě jsme jenom lidi a každý občas chybuje. Nicméně tohle je skvělá zpráva a taky možná pro nás všechny malý námět k zamyšlení. Za chviličku už další české písničky, třeba Petr Spálený nebo Hanka Zagorová na Českém Blaníku.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Zános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

že zas dva cůpky mám.

0: Tak to byla Anna K. a její Nebe na českém Blaníku. Za pár vteřin už odbije 13. hodina a my spolu jedeme dál a já vám můžu slíbit další české písničky. Tak co byste třeba řekli na víno od Činasky? Taky tu bude Vyznání od Bobra a Motýla.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat, snad celý den.
0: A dáme si i Poetiku.
2: Je skoro půlnoc, já bych ti chtěl moc, a to mi nedovolí spát, než přijde ráno, a než přijde...
0: A taky vás pozvu na letní koncert, a ne na jeden.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Pojďme si připomenout, že dnes je krásně a zítra bude taky až 25 stupňů v Čechách, až 28 dnes na Jižní Moravě, zítra 27 na Jižní Moravě. Obloha má být po oba dny jasná nebo polojasná a pokud sprchne a bude víc oblačnosti, tak pouze ve vyšších polohách. Takže krásné letní dny nás čekají hnedka na začátku září. Já doufám, že si je budete užívat spolu s českým Blaníkem.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebívlice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
9: Zprávy na českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. Hasiči z celého Česka změří své síly. Už v pátek začne v Hradci Králové mistrovství republiky v požárním sportu, na které zamíří stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Jaký bude program, ví mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová.
11: Mistrovství odstartuje v pátek odpoledne výstupem na cvičnou věž, sobota pak bude patřit disciplínám na atletickém oválu, kde se poběží stovky s překážkami a v odpoledních hodinách odstartuje také závod štafet.
10: Mistrovství vyvrcholí v neděli požární útokem. Známý hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Hrozí mu až doživotí. Aktivista byl obviněn na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti z roku 2020. No a záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. 25-letý Fernandez jako první hráč přestoupil dvakrát za více než 100 milionů liber. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po 13. hodině spolu otevíráme další 60-minutovku, kterou naplníme českými písničkami. Už za chviličku Činasky, Kamélie a nebo kapela Krištof na českém Blaníku.
12: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Tak schválně, jestli pak už odpočítáváte, dnes máme 2. září a už v pátek 4. září za vámi jedeme do Prostějova. Právě tam ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka začíná další z letních blanických koncertů. A vy se máte na co těšit, skutečně, protože tam vystoupí třeba Janek Ledecký. Nebo Petr Kolář. A taky kapela Slza. A pokud nebudete mít živých písniček dostatek, doporučuji, ať se z Prostějova přesunete v sobotu 5. září do Pardubic. Tam začínáme už v 11.30 na Pernštýnském náměstí, tedy další letní koncert, kde vystoupí Petr Nač, Olga Lounová, taky Vojta Nedvěd. A dokonce i kapela No Name. V obou případech bude přítomná a při plné síle taky blanická kapela, která vám bude hrát spoustu úžasných českých písniček, těch, které máte taky rádi a které znáte z našeho vysílání. Tak si to určitě nenechte ujít, ať už Prostějov nebo Pardubice, nebo oba koncerty v tom nejlepším případě. Moc si to užijte a nezapomeňte si vzít sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Už brzy, už opravdu brzy někomu z vás přinese 100 000 na ruku. Jo a pozor, oba koncerty jsou jako vždycky zdarma.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: To bylo půlnoční smíření Ivety Bartošové. Za chviličku bude půl druhé, no a myslím si, že vy budete zase smíření určitě s tím, co vám prozradím, co se tady u nás na vás chystá. Tak samozřejmě hlavně české písničky, které máte rádi. Těch mám pro vás dostatečnou zásobu. No a když už tu máme ten začátek nového školního roku, tak tu pro vás budu mít takovou jednu lákavou rodinnou akci. Nenechte si to ujít, poslouchejte Český Blaník. Už za chviličku Eláni, Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a nebo Karel Gott.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10

0: Praze Michly.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Český blaník.
10: To je blaníček.

0: Entertainer Lenky Filipové nám dozněl na Českém Blaníku ve 3:15. Pokud máte doma děti a nechcete se o víkendu nudit, tak já tu pro vás mám skvělý tip. Vlastně můžete toho využít už od zítřka, protože od zítřka až do neděle totiž probíhají Vyšehrádky, multižánrový festival, který promění Vyšehrad v obří hřiště plné divadla, hudby, tvoření a fantazie. Čekají vás i vaše děti loutková i pohybová představení, spousta koncertů, kreativní dílničky a hlavně velké venkovní hřiště. Tam se děti rozhodně vyřádí a nebojte, můžete určitě i něco dobrého pozobávat, upíjet. No a důležitá informace, vstup do areálu i venkovní herna jsou zdarma. Platí se jen některá představení a dílny. Tak já si myslím, že to je skvělý tip na víkend a také dobu před víkendem. Zkrátka na první zářijový týden. Co říkáte? Tak já věřím, že pokud vyrazíte, budete se dobře bavit a stejně tak vás bude bavit i program tady u nás na Českém Blaníku. Už za chviličku Vanastovy věci anebo Marek Stracený.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Rádio Český Blaník.

Někdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: Taková krásná česko-italská spolupráce, takové dva krásné hlasy a jak jim to ladí. Tak to byla Hanka Zagorová, Drupy a jejich setkání. 14 hodin a minuta k tomu a pojďme se podívat, co nás tu čeká po 14. Tak třeba Haleluja Jakuba Smolíka. Haleluja, haleluja. Nebo Karel Zich. Máš chuť majoránky, lásko. A s touhou přijde Dan Landa. Touha je žít. Zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát. A já zase přicházím s předpovědí počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek je skutečně vydařený, krásně prosluněný a očekávejte, že podobné to bude i zítra. V Čechách se dočkáme až 25 stupňových teplot, na jižní Moravě, tak tam se opět ohřejete o něco víc, až 27 stupňů. I zítřek má být většinou polojasný, i když na severu se ojediněle zítra mohou objevit déšť anebo přehánky. Na horách očekávejte kolem 17 stupňů Celsia. Za chvilku zprávy a pak další české písničky tady u nás na Českém Blaníku.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Vinobraní v Troji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy, čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Půdní sucho v Česku stále trvá, a to zejména na Moravě a v hlubších vrstvách půdy. I přes deště v posledních dnech je také málo vody v řekách a podzemních vrtech. Za posledních 10 dní Česko zažilo několik epizod výraznějších srážek, ale většina deště spadla v Čechách. Stát rozšiřuje pomoc rodinám s malými dětmi. Studující rodiče mohou žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
9: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
8: Podání je možné vyřídit jak elektronicky, tak osobně v rámci agentury rodičovského příspěvku. Přichází revoluce v čištění zubů. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vstříknout přesně namířený proud ústní vody. No a na tenisovém US Open se ve středu představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat o postup do třetího kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarifové, kde vede po prvním setu 6-1. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po 14. hodině ladíte Český Blaník, je s vámi Veronika Rážová a před námi Jakub Smolík a nebo Michal David. Zabitej čas, tak já doufám, že s námi ho nezabijíte, naopak, že s námi si ho užíváte.

0: Já málo kdy něco vzdávám, tak to je Lenka Chmelová, mluví mi z duše. Posloucháte Český Blaník, 14 hodin 16 minut k tomu a já tu mám jednu skvělou zprávu. Liberecká slonice Bella je v pořádku. Její převoz do Walesu proběhl bez problémů a podrobnosti pro nás má mluvčí liberecké zoologické zahrady Barbara Tesařová.
1: Dorazila naprosto v pořádku a ten transport proběhl bez komplikací a už dneska ráno se zbližuje se svojí sloní společnicí Vali a zatím to vypadá na dobré cestě, už jsou obě dvě spolu venku ve výběhu.
0: Tak my držíme palce, ať se hlavně dobře aklimatizuje a já ještě prozradím, že tímto krokem chov slonů v Liberci definitivně končí po dlouhých 70 letech. Tak věřme tomu, že se slonicím bude ve Walesu dobře dařit a teď se pojďme vrátit k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Voxel a M, taky Petr Nať, takže i slovenština, anebo Karel Zich.
2: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Říkám možná.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám ne.
1: Asi myslíš ne? Těžko říct, ale mučíš mě.
0: Když říkám možná.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám.

0: Tak tomu říkám pohodička, my dva jsme se našli, to byl Voxel a M na Českém Blaníku. Za chvíli odbije 14:30 a já tu pro vás chystám další české písničky. Tak já doufám, že budete spokojeni. Za chvíli Dan Landa, Alžběta nebo Mňága až Jorb.
1: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com. Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Co čet, to rekord.
1: Krásné odpoledne, 14 hodin 42 minut k tomu a my se teď spojíme s naším dobrým známým z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit s Pepínem Vaňkem. Tak Pepíno, tuším, že pro nás dnes máš cosi křišťálového.
2: Do České knihy rekordů evidujeme i křišťálovou lebku. Dokázal jí vytvořit Jaroslav Dejv Šlechta. Vybrousil jí z jednoho kusu křišťálového skla. Inspiroval se přitom takými těmi známými archeologickými nálezy. Ta lebka má hmotnost více než 6 kg a my jsme hrozně rádi, že v budoucnu máme slíbeno, že se objeví i v expozici Muzea rekordů.
1: Tak krása, krása, gratulujeme a děkujeme a těšíme se na zítřek. Co pak nám asi zase zajímavého přineseš? Já to mám jisté, já vám přinesu další české písničky, které máte rádi. Už za chviličku duet Karla Gotta a Jany Petrů, taky Slza a nebo Petr Rezek.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
3: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
4: A také v digitální síti DAB.
3: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
4: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
3: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

0: Ondřej Čejka a country beat Jiřího Brabce na Českém Blaníku jen pár vteřin před 15. hodinou a po 15. tu budou třeba Olympik.
1: Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás
0: do... Ona se smála, tak o tom budou zpívat Mandraže.
1: Ona se smála a já se
0: zamil. A budou tu i tři čuníci Jaromíra Nohavici.
2: Všechny za sebou tři čuníci jdou.
0: A nejenom tři čuníci, budou to i tři ve tři. A ty tři ve tři budou mít teď názvu tři. Tak já doufám, že jste pochopili, co jsem vám chtěla říct. Ale možná lépe pochopíte počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady to vezmeme velmi jednoduše. Prozradím vám, že zítra bude dost podobně jako dnes. Očekávají se v Čechách teploty do 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. A očekejte, že zítra by obloha měla být vlastně podobná jako dnes, jen možná občas více obláčků. Zpočátku polojasno, později déšť nebo přehánky, hlavně ve vyšších polohách. Na horách naměříme 17. Za chviličku zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní léto bylo 11. nejsušší od roku 1961. Od června do srpna napršelo průměrně jen 193 mm srážek. S ohledem na nedostatek srážek i před létem se tak celý letošek zatím jeví jako třetí srážkově nejchudší rok. Informovali o tom meteorologové. Pražské metro D ještě nestojí a Metropole už uvažuje o další lince. Ta by podle vizualizace, kterou zveřejnili novinky.cz, měla propojit předchozí linky. Podle prvotních plánů se Ečko na stanici Želivského potká s linkou A, s Bčkem na nástupištích nádraží Smíchov a Vysočanská a trasa C ji protne na Budějovické a v Letňanech. Budoucí Dčko by ji křížilo na Pankráci. Brno chce mladé více zapojit do života ve městě. Přichází s novým vzdělávacím materiálem, který se jmenuje Sešit jako Brno. Dostanou ho žáci 8. a 9. tříd a středoškoláci. K čemu přesně bude sloužit, ví za magistrát Klára Opálková.
8: Publikace vede mladé lidi k tomu, aby si všimali svého okolí, diskutovali, mapovali problémy a hledali vlastní řešení. Prostřednictvím praktických aktivit se seznamují například s konceptem města krátkých vzdáleností, adaptací na změnu klimatu, udržitelnou dopravou nebo participací.
0: Tamní školy sešity dostanou zcela zdarma. V Austrálii obvinili pár z dovozu a obchodování s ketaminem a kokainem. Ze stejného důvodu byl v Sydney obviněn i mladý Čech. Sazby se pohybují od 2 přes 10 let až po doživotní trest vězení. To hrozí i 26-letému Čechovi. Tolik zprávy, pěkný den.
3: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne s Českým Blaníkem, 15 hodin, 3 minuty k tomu. S vámi je Veronika Rážová a taky Šenkýřka, ta od Jardy Hypochondra. Tak krásný den.

0: Český Blaník.
1: 3 ve 3. Jsou 3 hodiny, 15 minut k tomu. Jsou tu 3 ve 3 a tentokrát pojí ty 3 písničky slůvko 3 v názvu. Je to velice komplikované, ale já to zjednoduším a řeknu vám rovnou, co si budeme hrát. První písničkou je píseň od skupiny Hop Trop. Jmenuje se 3 kříže a vyšla v roce 1987. Dá se říct, že nejenom tak zlidověla, ale oblíbená je třeba i u táboráku. Další písničkou jsou 3 oříšky od Ivety Bartošové. Ta je naspívala v roce 1998 a jedná se o cover verzi slavné filmové pohádkové písničky. No a do třetice 3 čuníci, Jaromír Nohavica. Tuhle písničku můžete znát už od roku 1994, kdy vyšla poprvé jakožto záznam z koncertu v Olomouci. Tak já to nebudu protahovat a všechny 3 písničky ve 3 vám teď pošlu.
2: 3 ve 3
0: na Českém Blaníku.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Jaromír Nohavica a tři čuníci, taková krásná tečka, 3 ve 3, tak já si myslím, že dnes to obzvlášť stálo za to. Doufám, že se mnou souhlasíte, no a já vás budu krmit dalšími českými písničkami, to vám můžu slíbit. Už za chvíli jedna od Mandraže anebo od Hanky Zagorové.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
9: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
11: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
12: Český blaník.
13: To je blaníček.

0: tebou je Kríž, tak to byl Meky Žbirka na Českém Blaníku. I slovenské písničky si tu rádi hrajeme. A co máme rádi, tak to jsou také miniatury. A vy možná víte, že v Mariánských Lázních je park miniatur Bohemianum. Tam najdete zmenšeniny těch nejkrásnějších českých hradů, zámků a památek. A jen tak nezmizí, což nakonec potvrzuje i starosta Mariánek Martin Hurajčík.
1: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemianum o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemianum 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého, anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
0: Tak to je dobrá zpráva, protože miniatury by v Mariánkách měly zůstat minimálně do roku 2056. Já ještě prozradím, že pokud tam vyrazíte, určitě budete mít na co koukat, protože Park Bohemianum nabízí expozici více než 70 modelů významných pamětihodností z celé České republiky. Tak, takový krásný tip na výlet a teď zpátky k českým písničkám. Už za chviličku jedna od kapely Krištof a taky od Mireje.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 3. až 13. září, Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
11: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
12: Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Taková romantika, to je Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, to se nikdo nedoví. Já jsem se tu zasnila, až jsem málem zapomněla, že už je tu 16. hodina, a tak si pojďme říct, co nás čeká po ní. Třeba Night Work. Mostě jedu a slunce v duši a já ho mám teď i v zádech, taky si dáme Marušku Rotrovou. A píseň Večerem zhýčkaná je také písničkou dne. Tak se o ní něco dozvíme. A těšte se i na Marka Ztraceného. Zastav mě, prosím tě, zastav mě. Nezastavitelný Marek Ztracený tu bude. No a my si dáme za chviličku zprávy a ještě předtím troška toho počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A vypadá to pěkně. Dnes jsme měli krásný den, pořád ho ještě máme a zítra to bude dost podobné, i co se teplot týče. Očekávejte, že v Čechách 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy zase tepleji, tedy 27 stupňů. Na horách naopak chladněji, jen kolem 17. Čekejte zítra oblačnou, zpočátku místy až polojasnou oblohu. Na severu se místy mohou objevit přehánky a nebo déšť. Před námi už jsou další české písničky, před nimi ještě zprávy, takže za chvilku pokračujeme.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Babiše velmi vážné. Dodal, že musí být důkladně vyšetřeny. Česko je podle něj připraveno spolupracovat s Německem i dalšími evropskými a transatlantickými partnery a podpoří posílení společné bezpečnosti. Za uplynulými prázdninami se ohlíží taky státní hrady a zámky v Česku. Třeba ty v Libereckém kraji navštívilo téměř 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost od roku 2020. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji. Vyplývá to z údajů Národního památkového ústavu. Prahu opět rozzáří Signál Festival. Tentokrát ovšem mění místo. Kam se přestěhuje, ví náš reportér Radek Barkman.
6: Hezký den. Letošní ročník Signál Festivalu by měl poprvé zamířit do Davids. V rámci tématu Dream On, sny a vize by měl v polovině října nabídnout až 21 instalací. Návštěvníci se mohou těšit na světová jména jako Jim Campbell nebo Kurt Henschläger, stejně tak i na premiérovou tvorbu ukrajinské umělkyně Svetlany Reiniš. Jednou z nejvýraznějších lokalit letošního videomappingu pak bude stará čistírna od Bubenči. Z Prahy Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme. Cena plynu pro evropský trh je nejvýše za 3 roky. Dneska ráno překročila hranici 75 eur za megawatt hodinu. Trh tak podle analytiků reaguje na obnovení útoků mezi Spojenými státy a Íránem. Situace zhoršuje i nízká úroveň plynu v zásobnících. Tolik zprávy, hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 16 hodin a 6 minut, k tomu s vámi je Veronika Rážová a teď už i Petr Spálený na Českém Blaníku.

0: českém blaníku.
1: Posloucháte Český blaník, tohle byla skupina Jojo Band a před námi je krásná písnička od Marušky Rotrové. Jmenuje se Večerem zhýčkaná, určitě ji dobře znáte, ale možná, že o ní moc nevíte, stejně jako třeba já. A nás zajímalo, kde se ta písnička vlastně vzala a kdo ji má na svědomí. A zeptali jsme se samotné Marie Rotrové.
2: Večerem zhýčkaná, no to je písnička, kterou napsal můj pianista z ostravské skupiny Flamingo, později přijmenované na Plameňáci, Vladimír Figár, společně právě s Jardou Vikrentem. Oni psali spolu hodně, i z Kořápky ořechu napsali společně. A ta písnička, to je zvláštní. Já jsem, když byli v Lucerně, každý rok se konaly takové dny suprafonu, jmenovalo se to Hity suprafonu a byla u toho Československá televize, tenkrát ani žádná jiná nebyla, že jo. A pamatuju si, když jsem tu písničku zpívala, tak jsem byla skoro blondýna. A to byl takový úlet, že jsem měla odbarvené vlasy. A když jsem s tou písničkou přišla před publikum v té Lucerně, tak se strašně líbila. Na to nezapomenu, jak jako vlastně ji slyšeli, myslím, poprvé tenkrát. A úplně nadšené publikum, tak taky zpívám pořád a líbí se furt stejně.
1: No já souhlasím, mně se taky moc líbí a vám určitě taky. Tak víte co, pojďme si ji dát.
0: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Skupina No Name a Lekná, tak schválně, co myslíte? Zazní tahle písnička také v sobotu v Pardubicích na letním koncertě Rádia Blaník? No tak já bych si typla, že možná ano, protože určitě patří mezi velké hity téhle kapely, které jsou oblíbené i u nás v našich zeměpisných českých šířkách. Za chviličku bude 16:30, posloucháte Český Blaník a za chvíli k vám poletí Marek Ztracený nebo Karel Gott.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Popečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Most přes minulost. Tak to byla Lucie Bílá na Českém Blaníku ve 16:45. A teď už to zase bude na vás. Nebo ne teď, ale za půl hodiny. Stačí, když napíšete na 720 836 307, jakou písničku byste si přáli, komu ji pošleme, proč mu ji pošleme, podepíšete se. No a tohle všechno mi pošlete buď to klasickou SMS-kou, a nebo mi to nahrajete jako hlasovou zprávu přes WhatsApp. Já se moc těším, co tentokrát vymyslíte, jak jsem už naznačila. Písnička na přání tu bude za půl hodiny a já se moc těším na váš výběr. Do té doby vám pošlu Argemu anebo Martu Kubišovou.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Rádio Český Blaník.

0: Tak já doufám, že v tomhle případě půjdeme všichni stejným směrem, tedy kupředu do další hodiny, kterou naplníme českými písničkami. Můžu vám slíbit třeba Kabáty. Nebo taky Otázky od Olympiku. A nahoře vyrazíme se skupinou Opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah. A jestliže vy máte rádi české písničky, pak jste naladěni na těch správných vlnách. Navíc za chvilku tu bude taky jedna přesně dle vašeho gusta, tedy písnička na přání. Tak se těšte.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A pojďme se podívat, co nás čeká a nemine. Na obloze tak vypadá to velice příznivě. Stejně jako dnes byl krásný den, tak krásně má být i zítra. Nejdříve v noci 15 až 11. Přes den potom vyšplhá rtuť teploměru až k 25 stupňům v Čechách a na jihu Moravy klasika, zase o 2 stupínky tepleji. Bude oblačno, zpočátku místy polojasno a déšť, ten by se mohl objevit pouze ve vyšších polohách a také na severu Čech. Tak s tím počítejte a deštník raději sebou. Už za chvilku tu budou zprávy, po nich další české písničky.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat zřejmě čeká zpřísnění. Dneska to podpořil sněmovní právní výbor. Podle návrhu koaliční novely by za tyto činy od ledna hrozilo místo půlročního nejméně roční vězení. Horní hranici za zeb, 4letou v případě týrání osob ve společném obydlí a 3letou u týrání zvířat předloha nemění. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Přeložka silnice 1/20, která spojuje České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary, patří k nejfrekventovanějším na jihu Čech. Pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Rozhodně jde o další důležitou stavbu na jihu Čech, protože víme, že silnice 1/20 mezi Plzní a Pískem je vysoce zatížená tranzitní dopravou a dneska to jíždí skrz město Sedlice i skrz obec Hněvkov. V tuto chvíli skutečně naším cílem je tu dopravu vytáhnout ven z těchto míst. Víme, že třeba tady v Sedlici běží těsné blízkosti školy a to si myslím, že z dlouhodobého hlediska skutečně nepřijatelné.
0: Stavba potrvá 2 roky a vyjde na 818 milionů korun. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich lékaři evidovali 70, od začátku roku do konce uplynulého měsíce bylo marodů 1483. Situace nicméně teď může zhoršit návrat dětí do škol. Na webu to uvedl Státní zdravotní ústav. Česká armáda začala zkoušet nový maskovací vzor pro vojáky. Ten má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Už za chvíli k vám poletí Šaman od Kabátu, taky hvězdy Lucky Vondráčkové, ale ještě předtím Krejčí a Standa Hložek na Českém Blaníku. Tak hezké odpoledne.

0: Posloucháte Český Blaník a posloucháte taky Kabáty a Šamana. 17 hodin 14 minut k tomu a my jdeme na písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: O tu si hned několikrát denně píšete na 720 83 63 07 a tentokrát nám napsal Ondra. Píše, že chce nechat zahrát písničku všem fanouškům kapely Poetika a bude to i nám do rádia Český Blaník. Tak Ondro, my moc děkujeme, přejeme vám krásný den a díky za pěkný výběr. Tady je Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Se to blíží, už se to pomalu nachýlilo. Čechomor tour proměny po 25 letech a Čechomoři nám právě teď dospívali. Tady jsme doma. No a pokud byste je chtěli vidět, tak máte možnost 14. listopadu v Ostravě, potom v Hradci Králové 15. 17. v Brně, 19. v Plzni, no a potom 29. v Praze. Tam je dokonce přidané představení, takže 29. je můžete vidět jak v 15 hodin, tak pak ještě ve 20 hodin. No a tečka za celým turné bude ve Zlíně 6. ledna. Před námi jsou další české písničky, za chviličku Lenka Filipová anebo opět a Radeček.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
11: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
14: 12. září, Johan V. Třebívlice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
15: Vraňany nabízejí.
16: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
15: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Lizo!
3: Ano, Lizinko?
2: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.
2: No proto.
3: Vědro má vedně díru, milá Lízo, vědro má vedně díru, milá Lízo, jak hrom.
2: Tak juc mi, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo, tak juc mi, milý Lojzo, milý Lojzo, uc pík.

sekerou.

0: Jenže Brousek je suchý, mrázo, mrázo. Jenže Brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mjojzo, mjojzo, mjojzo. Taky na moč, mjojzo, mjojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mjojzo, mjojzo. A čím ho mám smáčet, mjojzo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mjojzo.
0: A v čem jí mám přinést, mlázo, mlázo? A v čem jí mám přinést, mlázo? Řekni v čem?
1: No vem si vědro, mlázo.
0: Vědro má ve mě díru.
2: Koncerty Rádia Blaník.
3: Posloucháte Český Blaník a pokud nás posloucháte pravidelně, pak víte, že celé léto se jedou letní blanické koncerty a vy se můžete na své oblíbené interprety těšit naživo, a to napříč celou Českou republikou. A řekla bych, že tenhle víkend, tento termín nebo tyto dva termíny budou skutečně stát za to. Tak první z těch termínů, tak to už je tento pátek, 4. září, kdy za vámi jedeme do Prostějova. Vystoupení začíná ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a hrát a zpívat vám tam budou Janek Ledecký, Petr Kolář, skupina Slza a taky naše blanická kapela. No a pokud budete chtít ještě nášup, tak v sobotu 5. září vyrazte do Pardubic. Tam začínáme v 11.30 dopoledne a na Pernštýnském náměstí vystoupí Petr Nať, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela a pozor, ještě bonus, skupina No Name. Ráda bych vám připomněla, že vstupné se opět neplatí, ale naopak, když získáte sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, když si ji tam zkrátka a dobře vezmete, dobře ji uschováte, tak možná, že taková samolepka vám už brzy přinese 100 000 na ruku. Tak já si myslím, že to za to stojí, co říkáte. Zkuste to, užijte si to a poslouchejte dál Český Blaník, protože i tady se brzy dozvíte víc.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Domov dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
15: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
16: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český.

0: Písnička, která vyšla už v roce 1987, tisíckrát krásnější a Dalibor Janda. 18. hodina je tu zcela přesně a po ní tu bude třeba Michal David. Líbezná, a jeho líbezná, taky si dáme škvory.
1: Že věci některý jsou neměný, jak si
0: a možná i malinko o počasí to bude s Maruškou Rotrovou. Tak si to nenechte ujít a i po 18. hodině poslouchejte české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Je to tak, možná opravdu toho deště trošku bude, ale nebude to nic vydatného. Očekávejte, že hlavně na severu by zítra mělo sprchnout. Jinde bude většinou polojasno, teploty 21 až 25 stupňů v Čechách, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. Za chvilku zprávy a pak další české písničky.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže.

0: Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland. První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
2: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
1: To bude peněz.
2: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
1: Více na pískfest.cz.
3: Zprávy na Českém dlani.
4: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo spravedlnosti bitcoiny za téměř miliardu, které mu daroval stíhaný Jiříkovský, nevrátí. Jsou zajištěné a podle policie pocházejí z trestné činnosti. Jiříkovský včera svůj dar rezortu odvolal. Jako důvod uvedl nevděk. Na okraji Prostějova se odpoledne srazil motorový vlak s popeláři. Při nehodě se zranilo 7 lidí. 3 utrpěli středně těžká zranění, když šlo hlavně o zlomeniny. Motoráček částečně vykolejil. Škoda na vlaku je 2, na nákladňáku 6 milionů korun a na trati 20 tisíc. Některým obcím chybějí místa ve školách. Týká se to hlavně rychle rostoucích oblastí kolem velkých měst. Obce proto plánují společné svazkové školy. Jejich výstavba ale závisí i na státních dotacích. Situaci na jihu Čech popisuje předseda svazku obcí Svazková škola Malše Tomáš Šedivý.
5: My jsme jako zástupci svazkových škol jednali před časem přímo s panem premiérem a s panem ministrem Havlíčkem a dostali jsme příslib přidělení financí na rok 2027. Zatím teda nedošlo k dohodě s ministerstvem školství, které nás taky podporuje, ale údajně to bude řešit přímo vláda a pan premiér, takže čekáme teď na peníze.
4: Podobný problém řeší obce i v dalších částech Česka, třeba na jižní Moravě, ve středních Čechách nebo v Pardubickém a Libereckém kraji. Ničivé záplavy v Nepálu a Tibetu si dosud vyžádaly 1114 mrtvých. Po dalších více než 4000 lidech záchranáři dál pátrají. Stále se hledá třeba v tunelech vodních elektráren. Nicméně naděje na nalezení přeživších podle úřadů slábnou. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
3: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: 18. hodina odbyla, posloucháte Český Blaník a když budete poslouchat dál, budou tu buty Michal David nebo Karel Černoch. Tak hezký večer.

0: Zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Hledáte místo pro školení,
1: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Blaník.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
3: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.

0: Český Blaník.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Drobný máš?
6: Nepotřebujem, mám apku.
7: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka, aplikace, která spojuje.

0: Knihovna Maitreya.
1: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
0: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: dnes na... 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Český.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tvář

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.

0: Český baník.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Rádio Český Blaník.

0: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Když se snáší den,

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do... na cestách. Až přes řeku a do stran...

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

panstvo nečeká, jsou dlouhý sloty do nebe a štreka daleká. Nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na

0: Rádio Český Blaník.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

kanóny hrály umyle, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smáčnout.